poslanců, což je o 15 více, než má současný parlament. Každou zemi zastupuje jiný počet poslanců a přesné číslo se řídí takzvaným principem sestupné poměrnosti. To v praxi znamená, že země s větším počtem obyvatel sice volí více poslanců, ale celkově na jednoho poslance připadá také více obyvatel, které má zastupovat, než je tomu v případě menších zemí. Každou zemi musí zastupovat minimálně 6 a maximálně 96 poslanců. Průběh samotných voleb se v jednotlivých zemích může mírně lišit, ale hlavní princip zůstává pro všechny stejný. V mnoha zemích mohou voliči hlasovat pro celou politickou stranu, jednotlivé kandidáty nebo využít kombinaci obou těchto metod. Ve volbách do Evropského parlamentu platí takzvaný systém poměrného zastoupení. To znamená, že počet křesel, které strana v parlamentu získá, je přímo úměrný počtu hlasů, které strana obdrží od voličů. Kdo všechno ale může jít volit? Evropských voleb se můžete zúčastnit, pokud jste občanem členského státu Unie a splňujete požadovaný věk pro účast ve volbách ve své zemi. Ve většině zemí je věková hranice stanovena na 18 let, ačkoliv v Rakousku, Belgii, Německu a na Maltě mohou lidé volit už od 16, v Řecku pak od 17 let. Občané Unie, kteří žijí v jiném členském státě, mohou volit buď ve své zemi, nebo ve státě, kde aktuálně bydlí. Musí si ale vybrat, nelze volit na obou místech zároveň. Takže jak vlastně hlasování v těchto volbách probíhá? Při samotném hlasování budete mít k dispozici seznam politických stran s nominovanými kandidáty. Pro danou stranu hlasujete tak, že ji označíte na hlasovacím lístku. Nezapomeňte, že pokud zaškrtnete celou politickou stranu, hlasujete tím pro její poslance v pořadí, v jakém je strana nominuje. Každá strana si totiž před volbami stanoví pořadí, v jakém budou jednotliví kandidáti případně zvoleni. Počet zvolených poslanců se pak odvíjí od počtu hlasů, které strana získá. V některých zemích však můžete hlasovat buď pro toto dané pořadí, nebo podpořit konkrétní kandidáty ze seznamu. Po uzavření volebních místností se hlasy sečtou a podle toho se následně rozdělí křesla. Jednotlivé strany jsou tak v Evropském parlamentu poměrně zastoupeny podle toho, kolik voličů pro ně hlasovalo. Váš hlas tak rozhodne o tom, kteří europoslanci vás budou zastupovat při přípravě nových právních předpisů a také se podílet na tom, jak bude vypadat Evropská komise. Jejich rozhodnutí pak budou mít přímý dopad na každodenní životy lidí v celé Unii, včetně vás samotných. Demokracie není samozřejmost. O demokracii musíme společně pečovat. Je to zodpovědnost nás všech a každý z nás v ní má svoji roli. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.

0: Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Kas teadsite, et üks inimene tuhandest Euroopa Liidus kasutab emakeelena mõnd viipekeelt? Jah, just mõnd viipekeelt, sest viipekeeli on palju erinevaid. Euroopa Liidus on praegu 29 ametlikku viipekeelt. Nende abil suhtlevad lisaks kuulmispuudega inimestele tihti peale ka nende kuuljatest pereliikmed ja sõbrad. Viipekeeled on omaette keeleline ja kultuuriline väärtus, mis tõttu on ÜRO kuulutanud 23. septembri rahvusvaheliseks viipekeelte päevaks. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid parem õigusloome. Selles saates tutvume lähemalt Euroopa Liidu viipekeeltega ja vaatame, mida Euroopa Parlament nende heaks teeb. Viipekeeled on rikkad ja ilmekad. Kõige tähtsam on see, et need on iseseisvad keeled, mis tähendab, et need ei ole kujundatud räägitavate keelde järgi. Viipekeeltel on oma grammatika, sõnavara ja lauseehitus, mida on mõjutanud see keskkond ja kultuur, milles need välja kujunesid. Näiteks Itaalias on oma viipekeel ja Prantsusmaal oma. Mõnes riigis on kaks viipekeelt, näiteks Belgias on flaami ja Belgia-Prantsuse viipekeel. Viipekeeled erinevad üksteisest riigiti, piirkonniti, kasutajate vanuserühma järgi. Erinevused võivad tuleneda isegi sotsiaalsetest teguritest. Viipekeel ei ole ainult suhtlusvahend, vaid ka viis väljendada oma kultuurilist kuuluvust ja identiteeti ning luua kunsti. Nagu suulisi keeli, saab ka viipekeeli keelerühmadesse jagada. Kaks viipekeelt võivad olla omavahel sarnased, kuid nad pole kunagi identsed. Austria või Hollandi viipekeelest saavad saksa viipekeele kasutajad näiteks paremini aru kui kreeka viipekeele kasutajad. Euroopa Liidu 27. riigis on praegu kasutusel kokku 29 viipekeelt. Nagu öeldud, kasutatakse mõnes riigis kahte viipekeelt. Näiteks Eestis on kasutusel eesti ja vene viipekeel ning Soomes soome ja soome-rootsi viipekeel. Luksemburgis on jällegi kasutusel oma versioon saksa viipekeelest. Huvitav on ära märkida, et eri rahvusest vaegkuuljad suudavad üldiselt üsna hästi üksteist mõista, isegi kui nad ei kasuta sama viipekeelt. Kujutleme, et kohtuvad kaks viipekeele kasutajat, üks Prantsusmaal, teine Poolast. Kuigi nende viipekeeled ei kattu, leiavad nad tõenäoliselt suhteliselt kiiresti sarnased märgid, žestid ja näoilmed, mis suhtlust lihtsustavad. Kaks inimest, kes suulist keelt räägivad ega mõista teineteise keelt, ei saa sellise suhtlusega sugugi nii hõlpsalt hakkama. Ühte ja kõigile mõistetavat viipekeelt praegu ei eksisteeri, küll aga on selle loomise idee juba ammu välja käidud. Eelkõige hakati selle mõtte kallal tööle alates 1951. aastast, kui loodi maailma kurtide föderatsioon. Rahvusvaheline viipekeel on suhtlussüsteem, mida kasutatakse näiteks rahvusvahelistel konverentsidel ja kohtumistel. Samas ei ole see päriselt standardiseeritud tehiskeel. Selle ei ole kindlat grammatikat ega sõnavara, vaid see põhineb žestidel ja ühistel käemärkidel, mida tuleb mõista kontekstis. Rahvusvahelises viipekeeles kasutatakse üle maailma kõige üldmõistetavamaid käemärke ja selle kuju erineb piirkonniti. Näiteks Euroopa Liidu asjadest rääkides kasutatakse rohkem Lääne-Euroopas levinud käemärke, aga Aasiast või Afrikast rääkides mujal kasutatavaid käemärke. On oluline teada, et rahvusvaheline viipekeel ei asenda riiklike viipekeeli, samuti pole sellel sama õiguslikku staatust. Sellegi poolest on nii Euroopa Liidus kui üle maailma nõudlus rahvusvahelise viipekeele tõlke järele märgatavalt suurenenud, eriti kõrgetasemelistel kohtumistel ja üritustel. See on märk sellest, et kurdid ja vaegkuuljad on üha aktiivsemad ja rohkem ühiskondliku ellu kaasatud ning seetõttu on aina olulisem, et suhtlus on kõigile mõistetav. Mis roll on kõiges selles Euroopa Parlamendil? Näiteks pakub parlament oma liikmetele, kes selleks soovi avaldavad täiskogu istungite viipekeelset tõlget. 2016. aastal võttis parlament vastu resolutsiooni viipekeelte ja selle tõlkide kohta. Resolutsioonis tunnistas parlament, et viipekeelse tõlke kättesaadavus ja tase on Euroopa Liidu riikides väga erinev. Samuti pooldas parlament, et kõik täiskogu istungid tõlgitakse viipekeelde. Parlament võttis vastu ka resolutsiooni ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise kohta. Selles rõhutas parlament, et info ja teavitus peab olema mõistetav ka puuetega inimestele. Selleks tuleb teave esitada näiteks viipekeeles või muul sobival kujul ja sobiva tehnoloogia abil, mis aitavad erineva puudega inimestel seda mõista. Parlament kutsus komissioni üles tagama, et Euroopa Liidus täidetakse liidu reegleid info ja teavituse kättesaadavuse kohta. Oma resolutsioonis viipekeelte kohta juhtis parlament tähelepanu sellele, kui tähtsad on kvalifitseeritud elukutselised viipekeeletõlgid ning kutsus nii liikmesriike kui Euroopa Liitu tervikuna üles ametlikult tunnustama riiklikke ja piirkondlikke viipekeeli. Parlament õhutas Euroopa Liidu riikega propageerima viipekeelte õppimist samamoodi, nagu seda tehakse võõrkeelte puhul ning lisama need koolide õppekavadesse. Selle eesmärk on viipekeeli rohkem tutvustada, nende kasutus suurendada ning parandada nende keelelist ja ühiskondlikku tähendust. 2024. aasta septembris avaldasid Euroopa Kurtide Liit, mis on ainus kurte ühendav Euroopa tasandi ühendus, ja kõigi liikmesriikide kurtide ühingud oma seisukoha viipekeelte ja Euroopa ametlike keelte kohta. Nad nõudsid, et Euroopas kasutusel olevat 29 viipekeelt tuleb samuti arvata Euroopa Liidu ametlike keelte hulka, nagu praegused 24 räägitavat keelt. Sellega juhtisid nad tähelepanu Euroopa Liidu mitmekeelsuspoliitikale, millega võetakse endale õiguslik kohustus toetada liidu keelelist ja kultuurilist mitmekesisust ning ennetada keelepõhist diskrimineerimist. Keeleline mitmekesisus ja mitmekeelsus on Euroopa Liidu alusväärtused. Liidu keelelist rikkust, seal hulgas viipekeeli, on üha enam hakatud kaitsma ja hindama. See on vajalik selleks, et viipekeeli täielikult tunnustataks ja et kõigil inimestel oleks ligipääs kõigi valdkondade infole. Näiteks Europarl raadio kõigil saadetel on olemas ka transkriptsioon, selleks, et info oleks kättesaadav kõigile. Sellega järgitakse ligipääsetavuse standardeid, mille eesmärk on, et kurdid ja vaegkuuljad ning teised, kellel on vaja transkriptsiooni, saaksid parlamendi tööga kursis olla. Euroopa Parlament pingutab ka selle nimel, et info kodanikele oleks koostatud selges ja üheselt mõistetavas keeles. Nii soovib parlament kaasa aidata sellele, et avalik arutelu oleks kaasav ja info jõuaks rohkemate inimesteni. Kui toetame keelelist mitmekesisust ja võrdset ligipääsu infole, on kõigil Euroopas parem elada. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
2: Elle est partout. Dans votre voiture, dans votre maison, sur votre téléphone portable. De quoi s'agit-il ? De la radio, bien sûr. Et le 13 février est l'occasion d'en célébrer la journée mondiale. Retour sur un média fidèle qui a même sauvé la Tour Eiffel. La radio est née d'une succession d'innovations technologiques du 19e siècle. Invention du télégraphe par l'américain Samuel Morse, découverte des ondes radio par l'allemand Heinrich Rudolf Hertz, et enfin, première transmission hertzienne entre l'Angleterre et la France en 1899 par l'italien Guglielmo Marconi. En France, c'est Radio Tour Eiffel qui, en décembre 1921, met en onde la première émission et diffuse un concert. Quelques années plus tôt, la Tour Eiffel avait bien failli être détruite. Et oui, la Tour Eiffel avait été inaugurée en 1889 pour l'Exposition universelle de Paris et devait être démantelée 20 ans plus tard. Mais c'est sa fonction d'antenne de radio géante qui l'a sauvée et même fait grandir avec ses 12 mètres d'antenne qui l'ont fait passer à 324 mètres de hauteur. Mais revenons sur notre petite histoire de la radio. Certains se souviendront peut-être des énormes postes de radio de leur grand-mère. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'apparaissent les transistors. Enfin, la radio peut être écoutée partout. Dans les années 1980 et 1990, c'est le passage au numérique, quand la FM cède la place à la technologie du DAB, la diffusion numérique de la radio, et à la diffusion par satellite. Dans les années 2000 vient le temps des podcasts et des radios Internet. La radio a donc su évoluer avec son temps. Elle est un instrument puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité et offre une tribune au discours démocratique. Elle reste aussi le média le plus consommé dans le monde et c'est précisément pour cela que le Parlement européen a décidé de produire ses propres contenus audio. Vous pouvez les écouter, entre autres, sur le site web europarl.audio.
3: Ujedinjeni narodi su 2005. na 60. obljetnicu oslobođenja Auschwitza proglasili 27. siječnja Međunarodnim danom sjećanja na žrtve holokausta. Riječ holokaust potječe iz grčkog i znači žrtva paljenica. U moderno doba taj pojam označava progon i masovno ubojstvo 6 milijuna europskih židova koji su počinili nacistički režim i njegovi kolaboracionisti. U ovom podcastu istražit ćemo što se zbivalo u Europi prije i tijekom Drugog svjetskog rata. Antisemitizam je bio jedan od stupova nacističke ideologije i prije nego što su nacisti došli na vlast. Prve naznake holokausta pojavile su se u siječnju 1933. kad su Adolf Hitler i nacionalsocijalistička stranka preuzeli političku vlast u Njemačkoj. Odmah su počeli provoditi državnu represiju nad židovima, kojima su otimali imovinu, uskraćivali prava i oduzimali državljanstvo. Mjere su postale brutalnije nakon kristalne noći s 9. na 10. studenoga 1938. kad je ubijen 91 židov, spaljeno najmanje 1400 sinagoga, a 30.000 židova uhićeno i odvedeno u logore. Drugi svjetski rat izbio je ni godinu poslije. Tijekom rata nacistička Njemačka i njezini saveznici i kolaboracionisti ubili su gotovo 2/3 europskih židova. Zato su se služili metodama poput neljudskih uvjeta života, brutalnog zlostavljanja, masovnih strijeljanja i pogubljenja plinom, a imali su i namjenske centre za ubijanje, poznate kao koncentracijski logori. Ukupno je život izgubilo 6 milijuna židova. Od 1933. do 1945. nacisti i njihovi pristaše progonili su i druge skupine, kao što su Romi, invalidi, Slaveni, te homoseksualci i pripadnici određenih vjerskih i političkih skupina. Priča o holokaustu Roma i Sintija gotovo je nepoznata javnosti. U tom genocidu stradalo je između 250 tisuća i 500 tisuća ljudi, što je otprilike četvrtina do polovina predratne populacije Roma i Sintija. Točan broj žrtava nije poznat, jer njihove obitelji nisu prijavile smrt svojih bližnjih, a počinitelji su uništili evidenciju svojih zločina. Holokaust, za koji se rabi i hebrejski izraz Shoah, okončan je u svibnju 1945. kad su snage saveznika, odnosno Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Država, Sovjetskog Saveza i Francuske, pobijedile nacističku Njemačku. Dana 27. siječnja 1945. Crvena armija oslobodila je logor smrti Auschwitz. U nizu ofenziva saveznici su ušli u koncentracijske logore i oslobodili preživjele zatočenike. Oslobodili su i sudionike takozvanih marševa smrti na koje su nailazili. Ti prisilni marševi sastojali su se od židovskih i nežidovskih logoraša koji su na silu pješice evakuirani iz logora pod paskom snaga SS-a. Ujedinjeni narodi smatraju da je obrazovanje o holokaustu i genocidu nužno kako bi se promicalo globalno građansko obrazovanje. Cilj im je da ljudi kritički razmišljaju i budu odgovorni građani koji cijene ljudsko dostojanstvo, gaje poštovanje prema svima i odbacuju sve oblike predrasuda. Europska unija želi sačuvati sjećanje na tu tragičnu epizodu europske povijesti i stoga promiče inicijative za podizanje razine osviještenosti o holokaustu. Također financira programe za istraživanje holokausta. U prosincu 2015. Europska komisija imenovala je koordinatora za suzbijanje antisemitizma. 2018. godine Europska unija postala je trajni međunarodni partner Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust. Iste godine Vijeće je usvojilo izjavu o borbi protiv antisemitizma i razvoju zajedničkog sigurnosnog pristupa za bolju zaštitu židovskih zajednica i institucija u Europi. 2021. Europska komisija donijela je prvu europsku strategiju za suzbijanje antisemitizma. Europski parlament svake godine obilježava Međunarodni dan sjećanja na holokaust, a dosad je usvojio i brojne rezolucije o antisemitizmu, rasizmu, ksenofobiji i drugim oblicima netrpeljivosti, govora mržnje i zločina iz mržnje. Razmotrimo pobliže neke od njih. 2017. donesena je rezolucija o suzbijanju antisemitizma u kojoj su zastupnici pozvali države članice da promiču obrazovanje o holokaustu u školama. Parlament je također izrazio zabrinutost zbog porasta antisemitizma, ističući da rasizam i ksenofobija nisu osobni stavovi, nego kaznena djela. U rezoluciji o porastu neonacističkog nasilja u Europi iz listopada 2018. istaknut je porast nasilja nad Židovima. Države članice pozvane su da se suprotstave poricanju holokausta i trivializaciji zločina nacista i njihovih kolaboracionista. U rezoluciji iz 2019. o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe, parlament je zatražio da se kroz obrazovanje promiče raznolikost našeg društva i naše zajedničke povijesti. To bi trebalo uključivati obrazovanje o holokaustu, ali i o totalitarnim i autoritarnim režimima koji su uzrokovali ljudsku patnju i nasilje te podijelili Europu na više od pola stoljeća.
4: Výraz kvestor vám může znít trochu staromódně, nebo vám dokonce nic neříká. To není vůbec překvapivé. O této roli se totiž mnoho nemluví. V Evropském parlamentu se ale jedná o důležitou funkci. Má totiž zásadní význam pro jeho řádné fungování. Kvestorů je pět a zasedají v předsednictvu. O něm se ale dovíte více v jiné epizodě z této série podcastů, takže zpět ke kvestorům. Společně tvoří kolegium kvestorů a scházejí se přibližně jednou měsíčně na plenárních zasedáních. Kolegium kvestorů je orgán Evropského parlamentu odpovědný za administrativní a finanční záležitosti, které se přímo týkají poslanců a jejich pracovních podmínek. Jedná se například o lékařskou službu, dopravu, vybavení kanceláří, přijímání stážistů nebo jazykové kurzy. Stručně řečeno se kolegium stará o vše, co se přímo týká poslanců Evropského parlamentu. Na dni otevřených dveří Evropského parlamentu v květnu 2024 nám to přiblížila bývalá první kvestorka Ann Sanderová. Zjednodušeně řečeno je nás 5 zvolených poslanců a staráme se o vnitřní fungování Evropského parlamentu. Máme tedy na starosti pravidla pro přístup, provozní pravidla, občerstvení či finanční nároky poslanců. Kromě toho, že pečujeme o interní chod parlamentu, jsme také jakousi odborovou organizací poslanců. Zastupujeme je, když něco v parlamentu skřípe. Poslanci se na nás mohou s důvěrou obrátit. Například se jim snažíme usnadnit vztahy s administrativou. Evropský parlament volí kvestory poté, co zvolí předsedu a 14 místopředsedů. Poslanci své kvestory volí v tajném hlasování ve 3 kolech. V prvních 2 kolech je pro zvolení nutná absolutní většina odevzdaných hlasů. V kole posledním postačuje prostá většina. Absolutní neboli nadpoloviční většina se rovná polovině odevzdaných hlasů plus 1. Poměrná neboli prostá většina znamená, že je zvolen kandidát, který v porovnání s ostatními získá nejvyšší počet hlasů. Jak se vlastně stát kandidátem? Kandidáty na místa kvestorů navrhují buď politické skupiny nebo alespoň 40 poslanců. Stejně jako v případě předsedy parlamentu je funkční období kvestorů 2,5 roku. Při jednáních předsednictva mají kvestoři jen poradní hlas. To znamená, že mohou předsednictvu radit, ale neúčastní se hlasování. Mohou předkládat návrhy na změnu nebo přepsání textů týkajících se všech předpisů přijatých předsednictvem. A samozřejmě každý poslanec má možnost klást otázky týkající se činnosti kvestorů. Seznam členů kolegia kvestorů a jejich úkolů najdete na internetových stránkách Evropského parlamentu. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
5: Ar kas nors iš jūsų pažįstamų turi smulkųjį verslą? Jei taip, tuomet žinote, jog verslauti nėra paprasta. Mažosios ir vidutinės įmonės Europos Sąjungoje sudaro iki 99% visų įmonių. Mažosios ir vidutinės įmonės, pavyzdžiui, kepyklos, kirpyklos, gėlių parduotuvės ir knygynai yra Europos Sąjungos ekonomikos pagrindas. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų. Geresnė teisėkūra. Joje apžvelgsime, kaip Europos Sąjunga remia mažasias ir vidutinės įmonės. Mažosios ir vidutinės įmonės Europos Sąjungoje sudaro iki 99% visų įmonių. Jose dirba apie 100 milijonų žmonių ir sukuriama daugiau kaip pusė Europos bendro vidaus produkto. Vis dėlto mažosios ir vidutinės įmonės dažnai susiduria su įvairiomis problemomis, keliančiomis grėsmę jų išlikimui. Joms tenka konkuruoti su didelėmis įmonėmis, susidoroti su dusinančia biurokratija ir tvarkyti su tarptautinių operacijų subtilybėmis. Štai čia į pagalbą ateina Europos Sąjunga. Žinodama, kad mažosios ir vidutinės įmonės yra nepamainomas užimtumo, inovacijų ir Europos ekonominio augimo šaltinis, ji aktyviai remia Europos Sąjungos ekonomiką skatinančius verslininkus. Pažvelkime, kaip Europos Sąjunga praktiškai remia mažasias ir vidutinės įmonės. Siekdama, kad Europa taptų patraukliausia vieta pradėti, puoselėti ir plėsti smulkųjį verslą, Europos komisija 2020 metais paskelbė naują ES mažųjų ir vidutinių įmonių strategiją. Pagal šią strategiją parama teikiama visų sektorių bet kokio dydžio įmonėms, pradedant naujų technologijų startuoliais ir baigiant tradicinių amatų įmonėmis. Jei gyvendinant siekiama pašalinti praktinės verslo kliūtis, sustiprinti skaitmeninių technologijų integraciją ir skatinti perėjimą prie tvaraus verslo modelių. Strategija įgyvendinama įvairiomis paramos programomis. Viena iš tokių programų yra Europos įmonių tinklas. Jei turite įmonę, jums bus pravartu žinoti, kad Europos įmonių tinklas padeda mažosioms ir vidutinėms įmonėms išnaudoti visą savo potencialą tarptautiniu mastu. Šis tinklas veikia 40 pasaulio šalių ir vienyje jam priklausančių organizacijų, garsėjančių savo kompetenciją, teikiant paramą verslui ekspertus. Jo paskirtis – informuoti, konsultuoti ir remti mažasias ir vidutinės įmonės ES visais verslo plėtros etapais. Tinklas padeda mažosioms ir vidutinėms įmonėms gauti prieigą prie sąjungos programų ir fondų, bei teikia rekomendacijas, kaip diegti atsinaujinančios energijos sprendimus ir pasinaudoti naujomis verslo galimybėmis. Daugiau informacijos apie Europos verslo paramos tinklo veiklą pateikiama šio tinklo svetainėje. Jei galvojate pradėti naują verslą arba neseniai tai padarėte, programa Erasmus jauniesiems verslininkams gali jums padėti įgyti patirties ir plėtoti idėjas lankantis mažojoje arba vidutinėje įmonėje užsienyje pas patyrusį verslininką. Toks bendradarbiavimas naudingas abiem pusėms, nes padeda atrasti naujas Europos rinkas, verslo partnerių ir skirtingų įmonės valdymo būdų. Daugiau nei 30 metų Europos bendrajai rinkai tenka esminis vaidmuo Europos Sąjungoje. Sąjungos piliečiams ji sudaro galimybę laisvai gyventi, dirbti ir keliauti, bet kurioje Europos Sąjungos šalyje. Bendroji rinka taip pat labai naudinga įmonėms, nes užtikrina teisinį stabilumą, prieigą prie rinkos, finansinės paslaugas, investavimo galimybės ir finansavimą. Iš esmės, ji yra Europos Sąjungos įmonių atspirties taškas. COVID-19 pandemija mums parodė, kokia svarbi mūsų ekonomikos atsparumui yra gerai veikianti bendroji rinka. Daugiau apie tai sužinosite interneto svetainėje Europarl Radio arba platformoje Spotify pasiklausę tinklalaidės 30 Europos bendrosios rinkos metų – pasiekimai ir ateities iššūkiai. Per pandemiją paaiškėjo, kad kai kuriuose srityse bendroji rinka dar turi būti plėtojama ir tobulinama. Šią problemą spręsti padeda pagal ES bendrosios rinkos programą laikotarpiu nuo 2021 iki 2027 metų skiriamas 1 milijardas eurų. Šiomis lėšomis didinamas mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumas ir tvarumas, įgyvendinant ekonomikos gaivinimo po COVID-19 pandemijos planą. Europos Sąjunga taip pat nusprendė gerokai daugiau investuoti į savo įmones. Didelės finansavimo galimybės teikiamos per InvestEU fondą, kuris laikotarpiu nuo 2021 iki 2027 metų skatina investicijas, inovacijas ir darbo vietų kūrimą Europos Sąjungoje. Pagal šio fondo mažųjų ir vidutinių įmonių politikos sritį teikiama prieiga prie specialiai mažosioms ir vidutinėms įmonėms pritaikyto finansavimo. Regioniniu lygmeniu daugiau galimybių teikia Europos struktūriniai ir investiciniai fondai. Rūpinantis mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis kartu rūpinamasi esamomis ir būsimomis darbo vietomis Europos Sąjungoje. Susisiekite su artimiausiu Europe Direct kontaktiniu centru ir sužinokite daugiau apie ES išteklius,

Konrad Adenauer se považuje za jednu z nejvlivnějších postav v procesu budování sjednocené Evropy. Byl prvním kancléřem poválečného západního Německa, jak se tehdy běžně říkalo Spolkové republice Německo. Zásadně ovlivnil dějiny nejen své země, ale i celé Evropy. Jeho zkušenost s nacistickým režimem ho dovedla k přesvědčení, že trvalého míru lze dosáhnout jedině skrze jednotu. Přispěl k usmíření Německa s Francií. Tím se z obou zemí, do té doby odvěkých nepřátel, stali spojenci a vznikla půda pro evropskou integraci. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie.